0: Vaj, nemám tam kýšty, jdeš konec.
1: Kuchrany.
0: Kuchrany. Až to je. To je kýšty můj dál, že těch tak hrtu malá hod. Vaj.